Čo tak máme, tak cajte, ako treba s frišnými sedmicami preletieť, pa ich zavrteť. 25 plus let so že skupaj The All American Rejects and tak nice band iz Oklahoma, aký prisotný vrsta cajt, zde včasih bol, včasih mám, to kar jasno. Frišno singlico majú zúne z Die Clothesline, je na slovo, ja, drugi singl sicer z novega albuma.